povědu. Nevím, pejkej jsem s tem povědat ti to. Masej, mladým kej pravit, jak upravit mušu. An věš, kej ti mulo, já se prouty dámče. Nankr bez sědce, mena boš poslušu. Kej proujan, kej ne, mohu zhrumpit.